0: jsem wjace twoj, dalej jadu. Čežu pak se naju, pomjatku.
1: Cimičiny po bidlk našistje. Čerasče to v našich povestčach svyšeli biskopstvo drježane Mišňochce. Hač do kletušeho Julija kubaniščo sjatoho Bena v Smorčicach vode dača pyta nových nošerjov. Jako příčina somjenu je vulký deficit, kotryž nadživa domši hospodarjenju. Kak je k rozsudej dojšvo a kajke su perspektive za dom, benoš hotama da drobniše informacije.
2: Za mnohich věřivěž by to překvapenka, le desatky su tam kubanské poskytky měli zetkania a zaradovania. Po přeču drežansko-mišňanského biskupstva má to hune tak dále hič, prají novinský ryčnik Michal Baudyš. Biskupstvo pyta tuž nošarja, když by mou dom jako kubaniščo dále vesť. Jeli so nichtu nenamaka, tež za druhými užívanskými možnosťami ládaja. Najprve pak môža až do kletušeho Julia dom sami dále vesť. Dále, kajž dotal pak nemôže hič, peneze faluja. Michal Baudyš k tomu, citát.
3: To je rozsud, kotrž je nám voprodži ťažko padnú, ale hospodarský základ cokvinského dživa je so dramatisce zmenil. Tež cokvinský dávk spaduje, košte stupaja a smohčice nádživaja, tež, když so pracujeme. Přerezne letne deficit niče 700 tisac euro. To nemôžeme s dalšími investíciami vúnošne redukovať.
2: Aktuálne maja 20 sobudživačero dome, kiž môža tam dále hadžo kletušeho dživač. Što so potom stane, je odvisné od nového nošaria. Z dobom cedža s každým sobudživačerom rozmovu vesť, kak po kletušim Juliu za nich dáleže. Tovarstvo Cyrila a Metoda, zjednočenstvo serbských křesťanov je bylo překvapené vo rozsudže kubaniščo svätého Bena do nových rukodač. Praje při telefone předseda TCM Cyril Hančík.
4: Vizo je to tiež překvapenka za tovarstvo Cyrila a Metoda bolo, ale vimo sú v posledním času hospodárske problémy v dome boli. Tožto celé tak jara nezadživa, so oni cíča tutun dom aj předač, alebo do druhých rukov hospodárstve dali dať.
2: Z dobom je TCM pravý dône s mohčicach zaradovania převedlo, hač to dále bude cíča vidieť.
4: Za lica akvietu môža so plánované zaradovania ešte v dome biskupa Bena v Smorčicach odmieť. Kato potom dále bude ľubimo očakovať, to vizo to odvisuje, kú tutun dom potom lepší chodže v hospodári, kú zaradovania premo externých poskyčovárov doli, protokým nejaké šo celovotvorené.
2: Zo taký rozsud bolí. A sobie kubaniščo v Smorčicach vážna institúcia ve Vúžice je tež novinskému rečníke Michaeli Baudyši vedome.
1: Biskupstvo drežené Mišňo chce kubaniščo svätého Bena v Smorčicach do nových rukov oddať, što sú príčina, što reka to za serbských vierivých Beno Šota je so naprašoval. No, jasná no chci, že to FIFA bosej Gianni Infantini do ruky dať, tu vokom mi knitej šo předala. Vosom menšinu do napošesť. Dobrá ranie, přije srbský rozvoz.

0: Ližo zaso měsac, wokonicy noż měsac, nima ližo pół leta, możemy tak kreć, 7. prynia augusta, tež čas za aktualne wusywanie wulatka. To są dobre wulady, miastru im pądze tam wodowolwy wużice, a młodych samskich przedezaczelów, a dalszą temu wusywania na Milan Krojlich nitko hiż raz skrótka przedstaj.
1: W katolskich Sabach je wiele małych wiesnych kapałków. Kojiż da ma swoje stawizny, kapałka we kanecach pak je wosybita, je w regionie Drejenička, gdzież maja swójbny roł. Hanna Marsznorowa so hižo liče sadki vo kapavku stara.
2: Naša Marsno šest praje, že jo bohe rade co a pohe bena hodovac v kapavce. A to tak nešto sa nedave. To ne je možno. A moja sotra do to cufli novine je mu čita, to tak nešto dave, gdje si také dokumente ma, a to je to cvičené jo, to je také možnosti dave ja.
1: A tu iš možach umač 2021 čivo pravže tam pokovač, ale jenož z popelnicu. A tež za dalších svojbnych smeja přichodže miestnove kanečanske kapoce. Na tvarju je ju 1870 Juri Vaurik, pra džet Hane Maršnoroveje, jako džak za poradžene putnikovanie do Roma. Na njeho dopomína dalša svojbna drohočinka Putnický dženik, do kotrehož je Vaurik svoje doživenia zapisoval. Doktor Lubina Malinkova je tutun junkrotný dokument, jako pre nja vedomostne přepytovala.
3: Te fascinovace na tutom dženiku je, že mi Jurija Vaurika při tom přehoďamo, kak on se svět odkrýva a on by jednorejen jara čipný komunikativný člověk, je kojžo narečal, ty šojne, kajka ryčná bariéra tam je a tak je on jara veľa ľudí zaznal a tak je so jemu potom tyž poradživo na jiné audience pola bamša so vopčilič moc.
1: Putnikovanie bie tede v 1842 hišče v opravdžite drdomde. Juri Vaurik je s přečeloma je spančic kukova do Roma nožkoval.
3: On je měl jen vůlký kobuk a je si brodu rozčtal. A to by celé vážné, co je každý nedom viděl, to je jen putnik. To nie je žan prošel, to nie je žan vagabund, ale on je putnik a on tež nie je žan turist. A to by celé vážné, tuta drasta, to by kajš jeho vůpokaz.
1: Praji Lubina Malinkova. Po 4 měsacach so Vaurik domoj do Kukova nauročí, pozdišo vožení so do Kanec a převzá tamniši vodový min. A angažováše so hačto smerče 1878 za serbské

wšitko. Lepe radźi noha ja tak. Je wučna redakcija tež dźensa wučbu zaplanowała. Nadźemne po vašim svodže mě 7 do 8 minuce tule. To je Matthias Kiesling, Lubosć ma dołhý dych, a tež Sofia spiewa. A što miniček Oliveri Tomasi, Kuzvaniča ve dovolu. To je lečný rytmus. No. Dobre ranie všetkým, rene so z nami stavače, šuče tiež nás, slyšiče tiež zvonka serbské mužice Mirčin Veclich. Dobrý susodža, ou, sú zvotohodne, když spíšne bežíš, četarý zamaš kubutru za mne.

0: Jsem posu gratulacje.
1: Přejemy z Božo.
0: Dźensa swjećiwe radworju Jan Wesela swoje 5 a 7 dźesa činy. Jubilari gratuluja, tak rikawe postrowie. Mađeska Regina, tež 5 dźeći, každej šnučki Antonia, Juri, Johanna, Jakub, Helena, Pavo, Marko, Marek, Milinka a Lubina. S postrowami so gratulaci přizamknu, sotce a bratraj, každej Šice, přiwuzni a přečeljo z bliska a ze zdaloka. No haj, a veselime so na rjane sveđe na vitaniku ve Radvorju, tak rika dale ve vašim postrove. No haj, a meče dale veselo při hobijach ve Zarocce, při kolesovanju a vosebe tež při zromadnych vuljetach. Dobre ranje a vele zboža, Jani Veselik 5 a 7 10. narodninam ve Radvorju. Vosom inčinu do napođeve Čechie.

0: Jutze jižo 1. augusta, bo so mižino ponapu dževečih je, a to možeće tež z vulatkom ladać do serbskeho kraja. Napšikvat poladaće dže punđe do dovolave Vužice, abo tež na modrch serbskih předuzačelo a dalšu temu. Wam Milan Grodich jižo raz predstaji.
1: W katolskich Serbach je wele małych wjesnych kapałków. Kojiž da ma swoje stawizny, kapałka we Kanecach pak je wosebita, je w regionie Drejenička, gdzież maja swójbny roł. Hanna Marsznorowa so jižo lie dżesatki wo kapałku stara.
2: Nasza Marsznor szec praje się, je jowo heradecu a porebena hodować u kapałce. A to tak jenže za nedawe. To nie jest możno. A moja sestra za to zufällig nowiny jemu čita, za takie nešto dawe, gdyż je takie dokumenty ma, a to je to cvičenie jo, za je takie možnosti dawe ja.
1: A tu iš moža humač 2021 čivo pravže tam pokovač, ale jenož z popielnicu. A tež za dalších svojbnych smeja přichodže miestnove kanečanske kapoce. Na tvariu je ju 1870 Juri Vaurik, prapradžet Hane Maršnorovie, jako džak za poradžene putnikovanie do Roma. Na njeho dopomína dalša svojbna drohočinka putnický dženik, do kotrhož je Vaurik svoje doživenia zapisoval. Doktor Lubina Malinková je tutun junkrotný dokument, jako pre nja vědomostne přepetovala.
3: Te fascinovace na tutem dženiku je, že my Jurija Vaurika při tom převodžamo, kak on se svět odkrýva a on by jednorejen jara čipný komunikativní člověk, je kojžo narečal, ty šojne, kajka ryčná bariéra tam je, a tak je on jara vele ľudí zaznal, a tak je so jemu potom tyž poradživo na jiné audience pola bamša so vobdželič moc.
1: Putnikovanie bie tede w 1842 hišče vopravdžite drdomdej. Juri Vaurik je spřečeloma je spančic Kukova do Roma nožkoval.
3: On je miał jen wulki kopuk, a je si brodu rozczytał. A to by cele ważne, co je kojżdy nedom widział, to je jen putnik. To nie jest żan proszor, to nie jest żan vagabund, ale on je putnik. A on też nie jest żan turist. A to by cele ważne, tu ta drasta, to by kajś jeho wupokas.
1: Praji Lubina Malinková. Po 4 mjesecach so Vaurik domoj do Kukova nauročí, pozdišo vožení so do Kanec a převza tamniši vodový min. A angažovaše so hačto smerče 1878 za serbske crkvinske živenje, mez druhým v novo založenom tovarstve Cyrila a Metoda.
0: A viac vo kapavce v Kanecach a putnikovanju Jurija Vaurika vidíče juce v Vulatku pri podňu 12 v MDR televízii.

Tak, Rianne, kajšte šom prozinski čas je, 10 minčinu do 9, ale na šlak su pa tež potom šitke pekare začinene. No haj, ale od jucišeho so situacija trochu odpina, to môžu vám slubić Martinec pekarnja minuce ve Voklicach od jucišeho za so od teorie. A važne přidavk. Rezniska auto tež přijede, potakim. Dobra kombinacija. Ta tradicionalna tam v Voklicach od jucišeho zaso na nause.

0: Larisa Kabyšojc jo nareže z kulturnymi pokazkami.
1: Servus.
2: Juli jo přisame mimo, ale leše dvojka hyšćinic. Z tym nadalej zwestawa wiele casa za zapřimujúce aktivity w całym regionie. Kaž legański stoł a kupaniščo może tej pieczku cakaš na was, mam nekotare zajmne ideje za váš kunst tyženja. Maša li hyšće energiju ušejb. Mam dobru idejku za vás. Cogotla nic zachopíš kunst tyženja ze sportom. Například na sportovém svěženju v Prjavozu. Žinca stoje biegovanie, balokopanie, blidový tenis a disko na programie. Teke sobotu a nježelu jo za kuštego nieco pötla. Rozdzielne turniry za volejbalo, balokopanie albo blidový tenis, muziku a rejovanie a viesele za celú familiu z skokajnským grodom a könikami. Hyšći vece pögibovania dajo toš ten kön styženja, ale miesto sportovania myšaša rejovaš. A to nic jano při normálnym svěženju, ale při Blue Moon Festivalu v Strombaše v Chrzebuzu. Festival jo perfektne za lúvajo tvrdých žánrov ako stoner rock, doom metal, psychedelic rock a heavy underground. To groni bužo gvosne. Pežovajšo ten vetokradu familiárne a spätobný festival Cervekens Tyženia z vesebnej atmosféru direktnej při sprievi. Tikete dostanjošo v internete abo při zachože. Jaden festival nie je dosć za was, Peter Maša Gluku. Užica pevitujo ten kunst tyženja hyšći drugu možnosť svešiš a rejovaš. Ale za to musíšo pičku dále ješ, do gyrne je Užice. Mode Serbe a Serboki sú organizirovali Meta Solis Festival v Miłoczańskich Łomach. Ten festival ma šikno. Line-up z indie, pop, punk a techno, niekotare zajmne workshopy a lazovania. V srežišću stoj aktuálna serbska kultura. Umienja šmežašo se v aktuálnych tovarišnostnych témach. Festival jo žinca a víče. Tikete za celú kunst tyženja poše 140 euro. Co šo startováš do kunca tyženja, píčku mňanješe, žinca se zachopijo prietna open art Lausitz Biennale. Ho, môžeš obšivovaš umělstvo z Chrzebuza a celého Užice. Ale nic jano ogledaš, môžeš sami kreatívne byš při rozdielných workshopach. A nestarajšo se, kaž nemáš niento za to, co sas. Až do 20. septembra budú v rámiku Biennale hyšći dalčne zariadovania. Zawiesće budú sobotu zase łapaš kokota. Toż ten kunst tyženja budú to w Wiednie. Zygad weju při starej šuli budú rejtaje a žołča w drastwie umaširovaš a se pedaš na svešenisčo pedla sportnisča. Petom mają rejtaje do pokaza szykowanosć. Muzykaliska kupka Fichte Muzykanten stara se przy tom w dobru mysl. Gersza Kral upytał swoją kraloku, przeprza se ją możina na rejowanie z DJ Ziggy w Sega 7 wiatzo. Myslim se, aż nie burzę wam ten kunst tyżynia we studne. Życzę wam wiele wiasela przy waszych aktivitach. Šikne pokazki k přecitanjeju namakajoša na našem internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gdajo přijušom vjetro sobu.
1: Vjetro.
0: Větši nedujo věci tak mocně na koncu tyženja. Žínca, svinco svýši, dej sucho ve starší a na ua tam chrapotáš a to při maximálně živiš a dvažaš čak radách. Víče, dej se dopodně padáš, se ochvežio, vedpodně mžo se ua tam svinco pokazáš při maximálně jano ještě dva a dvažaš čak radách a nežilu mžeme se na svincne žen jaselíš s maximálně pěš a dvažaš čak radami.